info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.
uspješno završen VKF trening kamp za mlade u organizaciji Svjetske karate federacije i Hrvatskog karate saveza. 18. VKF kamp za mlade vratio se u Poreč sa vrhunskim karate instruktorima, a mladi karatisti trenirali su pod vodstvom istaknutih svjetskih karate stručnjaka i vrhunskih natjecatelja. U srijedu 1. srpnja na rasporedu je u 12. i u 21. kup za mlade, dok će od 2. do 5. srpnja biti održana VKF Liga za mlade u sportskoj dvorani Žatika. Sva tri događaja u Poreču okupljaju više od 3300 natjecatelja iz 71 države, čime je Istarska županija ponovno dokazala kao popularno karate sjedište.